0: Počúvate Rádio Košice.
1: Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. A možno sa

Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám, co